0: Vstávajte!
1: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhorácke rádio.

Vždyť víš, kam půjdem přijít mý stínu. Kudy tmou kroky naše povedou, kroky nás dvou po cestách.

Je to číslo 14, Leony, Don't Worry. Je to číslo 13, Katarína Knechtová, Ďaľky. 12, Para, Prepojený. 11, Juste, Jackstyle a Jon, Turn the Lines Off.

0: 19 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio.
0: Folk scéna. Výber nestárnúcej country a folkovej hudby.
1: Folk scéna.

Ahoj lidi, tady je Charlie ze skupiny Torzo. Zdravím všechny příznivce Záhoráckého rádia a posluchače. A toto je naše písnička.

že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Ahoj, ja som Ivan Tásler zo skupiny IMT Smile a vy počúvate Záhoracké rádio.
1: Dvíhaš obočie, špúliš na

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Záhoráckého rádia a přeji vám, ať žijete non-stop, mějte svých pár přátel, prožijte si svůj diskopříběh a svoje lásky z pasáže. Ahoj.